love seems good to you, but not to me. You

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. MB.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

Studno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Studno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Studno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy

0: když ta mezistanice, nebo respektive ta lávka tam nebude, tak nikdo z nás nebude mít nějaký problém. Důležité, aby se ta lanovka jako taková posouvala dál a to se udělala. Jo, takže za nás je to. Mezistanice je sloup, který tam bude. My teďka čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EIA a krajinného rázu. Já jsem vždycky říkal, že když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat ten krajinný ráz, řeknou, že to není vhodné, tak okamžitě ta lávka končí.
1: Sport. Hokejisty Mladé Boleslavy čeká letní příprava. Ta začne 11. května týmovou a individuální přípravou mimo led. Začátek týmové přípravy na ledě připadne na 27. července. Zprávy jsou za námi. A tak se vracíme k muzice. Příjemný poslech.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova. Hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá. Krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herci, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové úterý. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s rekonstrukcí průtahu obcí Vlkava na Mladoboleslavsku. Práce po celou dobu omezují provoz jen částečně. Doprava je řízena kyvadlově. Uvedení zrekonstruovaného průtahu do provozu se předpokládá nejpozději během července. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Zachová onen strop těch zhruba 50 000 na obecně zdravotní benefity, ale vydělí programy prevence, které za nás jsou nejzásadnější, do speciálního daňového režimu, kdy vlastně tyto budou nově daňově uznatelné a budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
0: Sport.
1: Druholigový tým volejbalistek ŠKO Energo Mladá Boleslav má za sebou úspěšně zakončenou sezonu. Před jejím začátkem došlo v týmu k několika změnám. Tou nejzásadnější byla změna na trenérském postu, kam se vrátil Jan Devátý. Bilance 15 výher a 5 porážek znamenala po základní části 3. místo. V play-off narazil tým na jednoho z hlavních favoritů soutěže, Strakonice, na které tentokrát nestačil. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový úterní den.
0: Radio MB.
3: Radio MB.

0: 7 minut. Krásný den vám od mikrofonu přeje David, je úterý 5. května, no a vy si užíváte den ve společnosti koho jiného než Rádia MB. No tak užívejte samozřejmě to dnešní dopoledne. Jak to vypadá v Mladé Boleslavi? Třeba vám řeknu o tom, že městská policie dopadla sprejery. No a taky třeba o tom, že městská policie poprvé nasadila mobilní kamerovou věž. Tak nejen o tom se budeme bavit, budeme se hrát samozřejmě skvělou muziku, jako třeba Sebastian, Miley Cyrus a chybět nebudou ani Culture Beats. Tak hezký den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Radio MB v 9 hodin a 22 minut úterý 5. května. No a přátelé, dávejte pozor, kamerový dohlížecí systém v Mladé Boleslavi pomohl městské policii k dopadení sprejerů. A to na třídě Václava Klementa za Slovankou v Mladé Boleslavi. Prostě partička mladých lidí si tam krátila popisováním, fixem a tuškou omítku budovy. Tak policie je chytla díky kamerovému systému. Skupinka se doznala. No a jak to budou řešit? Asi to umejou, co říkáte. Tady je Rádio MB, krásný den.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás snou.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: A víte, co má městská policie v Mladé Boleslavi nového? No, je to mobilní kamenová věž, která pokrývá prostor v rozsahu 360 stupňů. No a městská policie ji poprvé použila při čarodějnickém reji, samozřejmě na dohlížení na pořádek. Tyhle kamery jsou napájeny solárně, takže vlastně to nic nestojí, co se týká elektrické sítě, no a ještě to zajišťuje pořádek. Tak dobrý, ne? Tady je Rádio MB, za malou chvíli tu bude taky 10. hodina a dáme si zprávy s Romanem.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Ano, další zprávy jsou tady, přeju hezký den. V pátek si připomeneme 81. výročí ukončení druhé světové války. V Mnichově Hradišti bude vzpomínkový akt zahájen hymnou, která v pravé poledne rozezní městský rozhlas. Ve 13 hohodin bude setkání u bysty Tomáše Garrigua Masaryka ve Veselé. Ve 2 odpoledne proběhne pietní akt v Tyršových sadech v Mnichově Hradišti a v 18 hodin rozzáří radnici barvy republiky. Ředitel jiřícké věznice Zdeněk Herman je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončil Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení.
2: Sport.
1: Potvrzeno, hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek naposledy působil v Mladé Boleslavi. V posledním ročníku odehrál 52 zápasů s bilancí 4 branek a 15 asistencí. Zprávy končí, další muzika je tady.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Stále se pouštíte Rádio MB a pouštíte se jo i po 10. hodině dopolední. Já jsem David, přeji vám úžasný poslech. No a co se budeme hrát, dáme Jonas Brothers nebo třeba Annie Lennox a chybět nebudou ani Westlife právě v téhle hodině na Rádiu MB. Tak za malou chvíli bude řeč o umělé inteligenci, o robotech, ale třeba taky o mobilních telefonech. Tak krásný den vám přeji. Tady je David a Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Hudba z našeho regionu.
5: Budu ti psát po nocích verše, až přijde čas, já přečtu je věrně, ty se neotočíš.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Pokračuje vysílání Rádia MB v úterý 5. května. Já vás zdravím z Domu kultury v Mladé Boleslavi. No a teď pojďme za umělou inteligencí. Ta by podle expertů do pár let měla vyřešit až 80% běžných zákaznických požadavků, ale paradoxně to prý může být dražší než lidský operátor. Tak třeba se k těm lidským operátorům zase začneme vracet. Jsme Rádio MB, přeji krásné úterý.
4: Rádio MB.
5: Radio MB.

0: Teď pojďme za novou generací robotů, ta už nejen uklízí, ale sama taky vyhodnotí, jestli to udělala dobře. No a když ne, vrátí se a opraví to. No tak tomu říkám hůstárna. Třeba budeme mít jednou doma každý nějakého toho uklízecího robota, prostě přijdeme domů z práce a doma to bude jako z cukru. To by byla paráda, co říkáte. Jsme Rádio MB, krásné úterý.
1: Rádio MB. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: černý stín.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ladíte Rádio MB, já vám přeji krásný den, dopolední rozjezd pokračuje. No a přátelé, já jsem se dočetl, že roste trend návratu ke klasickým tlačítkovým mobilům. Lidé prý chtějí méně notifikací a méně stresu. Co vy, vrátili byste se ze smartphonu ke klasickému tlačítkáči bez internetu, bez ničeho? No tak to mi klidně napište na náš web, máme tam chat www.radiomb.cz. Za malou chvíli tu bude 11. hodina.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Hezký úterní den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude v sobotu od 15 do 18 hodin konat u Vodárenské věže setkání pro milovníky historie, letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce Vodárenské věže. Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího Janďourka počkat na názor krajinářů a památkářů.
2: Když ta mezistanice, nebo respektive ta lávka, tam nebude, tak nikdo z nás nebude mít nějaký problém. Důležité, aby se ta lanovka jako taková posouvala dál a to se udělala. Jo, takže za nás je to. Mezistanice je sloup, který tam bude. My teďka čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EI a krajinného rázu. Já jsem vždycky říkal, že když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat ten krajinný ráz, řeknou, že to není vhodné, tak okamžitě ta lávka končí.
1: Sport.
0: Hokejisty Mladé Boleslavy čeká letní příprava. Ta začne 11. května týmovou a individuální přípravou mimo led. Začátek týmové přípravy na ledě připadne na 27. července. Zprávy jsou za námi. A tak se vracíme k muzice. Příjemný poslech.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: barvy, tvoje jistota.
1: Pokračuje úterý 5. května i po 11. hodině nás ladíte. 125. den roku 2026 je v plném proudu a svátek slaví Klaudie. Co nás čeká za muziku? V téhle hodině dáme Eda Sheerana nebo třeba taky Mr. A chybět nebudou ani Eiffel 65. Tak hezký den vám všem.
0: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Krásné úterý s datem 5. května a teď se pojďme podívat na průzkumy. Podle těch mladší generace raději píše než volá a telefonováním prý způsobuje stres. No tak já tady nevím, ale já si možná radši zatelefonuju než napíšu. Přijde mi to docela rychlejší. Co vy, to mi klidně napište opět na našem webu www.radiomb.cz. No a my si za malou chvíli dáme předpověď počasí.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: počasí.
1: Ano, předpověď počasí je tady právě teď a jak to bude vypadat dnes, má být oblačno až zataženo. Můžou se vyskytnout přeháníky, ale teploty budou vysoké, 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bychom měli mít oblačnou až polojasnou oblohu, teploty 22 až 26 stupňů a podíváme se taky na čtvrtek, ten bude deštivý, no, bude zatažený až oblačný, opravdu s deštěm a nejvyšší teploty jen 12 až 17 stupňů Celsia, ale od pátku se nám to začne opět zvedat. Tak buďte s námi.
2: Rádio MB.
3: MB. MB. MB. MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz. Někdy

0: Super den s rádiem MB, úterý 5. května. No a přátelé, já jsem se dozvěděl, že třeba pivo na jednom festivalu stálo už 80 korun, představte si to. Co vy, do jaký částky jste schopný dávat třeba peníze za pivo? Není už 80 korun za takovou plzničku trošku dost? No napište mi na náš web www.radiomb.cz, tam máme chat. Já se teď loučím a budu se na vás těšit ještě jednou odpoledne po 17. hodině.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodové úterý. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s rekonstrukcí průtahu obcí Vlkava na Mladoboleslavsku. Práce po celou dobu omezují provoz jen částečně. Doprava je řízena kyvadlově. Uvedení zrekonstruovaného průtahu do provozu se předpokládá nejpozději během července. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Zachová onen strop těch zhruba 50 000 na obecně zdravotní benefity, ale vydělí programy prevence, které za nás jsou nejzásadnější, do speciálního daňového režimu, kdy vlastně tyto budou nově daňově uznatelné a budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického

0: Strakonice, na které tentokrát nestačil. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový úterní den.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Štěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Benešových sadech v Míchově Hradišti a v 18 hodin rozzáří radnici Barvy republiky. Ředitel jiřícké věznice Zdeněk Herman je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončil Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení.
1: Sport.
0: Potvrzeno, hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek naposledy působil v Mladé Boleslavi. V posledním ročníku odehrál 52 zápasů s bilancí 4 branek a 15 asistencí. Zprávy končí, další muzika je tady.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB. MB. MB.
2: Řekni mi proč, řekni to hned.

jsem dlouho a když už jsem nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB. Radio MB.

0: Michalka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Hezký úterní den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude v sobotu od 15 do 18 hodin konat u Vodárenské věže setkání pro milovníky historie, letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce Vodárenské věže. Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího Janďourka počkat na názor krajinářů a památkářů.
2: Když ta mezistanice, nebo respektive ta lávka tam nebude, tak nikdo z nás nebude mít nějaký problém. Důležité, aby se ta lanovka jako taková posouvala dál a to se udělalo. Jo, takže za nás je to. Mezistanice je sloup, který tam bude. My teďka čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EI a krajinného rázu. Já jsem vždycky říkal, že ve chvíli, když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat ten krajinný ráz, řeknou, že to není vhodné, tak okamžitě ta lávka končí.
3: Sport.
1: Hokejisty Mladé Boleslavy čeká letní příprava. Ta začne 11. května týmovou a individuální přípravou mimo led. Začátek týmové přípravy na ledě připadne na 27. července. Zprávy jsou za námi. A tak se vracíme k muzice. Příjemný poslech.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Krásné dnes už úterní odpoledne s kapelou Otazník a Vzpomínek pár také. To je start do další hodiny, no a vy samozřejmě ladíte vaše Rádio MB. Pro mě tímto dnem teprve tento pracovní týden začíná. Včera jsem se flákal, možná, že vám tady kluci prozradili, proč jsem včera chyběl. Já se s tím určitě ještě pochlubím, nebo tedy vysvětlím, protože udělal jsem další můj automobil. Úlet, takže určitě to probereme, no ale jdeme se mrknout na muziku, kamarádi. Blink 182, Wickfield, Pavel Calta a samozřejmě taky třeba Ed Sheeran jsou v našem playlistu, takže já myslím, že si to můžeme pořádně užít. Úterý 5. květen máme tu opět další zkrácený pracovní týden, další státní svátek nás se čeká v pátek, takže další fajn vyhlídky, no a my už jdeme do zmíněných vyhlídek hudebních. No a právě teď už si přebírá slovo Jamelia. Superstar letí k vám. Já jsem Luky, ladíte Rádio MB a teď už taky odpolední úlet. Tak pojďme na to.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Pavel Celta možná trochu žárlí. Přátelé, naladěné máte vaše rádio MB taky odpolední úlet. No a ti, kteří s námi byli i včera v tuto dobu, také si mohli všimnout, že moje maličkost nebyla za mikrofonem a já hned vysvětlím proč. No, jak jsme se tady už několikrát bavili, já když se chvilku nudím, tak vymyslím nějakou blbost. Pravidelně nakupuju třeba auta, no a tentokrát tomu nebylo jinak. Já, který jsem byl vždycky zapřísáhlej pro manuální řazení, zkrátka řadící páka v ruce a ten pravej pocit z jízdy. No tak z toho jsem před lety upustil a už několik let si nedokážu představit auto s manuální převodovkou. Ano, už jsem několik let jednoznačně pro automat. No a taky jsem vždycky říkal, a to jsem si myslel, že dodržím, že do auta nepatří elektrika, že v autě zkrátka musí být motor, musí to smrdět benzínem a musí to být slyšet. No tak ani to už tak úplně neplatí. Zase jsem se nudil, no a včera jsem si přivezl můj první elektromobil. Nevím, jestli se mám sám před sebou stydět, protože moje zásady zkrátka někdy nejsou zas až tak zásadní. No jak se říká, člověk míní, nuda mění. U mě tohle to platí na 120%. Takže až uvidíte někde v ulicích Mladé Boleslavy nebo v okolí stát u cesty vybitý bílý Audi, tak jsem to já, protože absolutně netuším, jak a kde budu nabíjet. Teda takhle, něco jsem si zjišťoval, ale jaká bude praxe, tak to se ještě uvidí. Hold, skočil jsem do toho rovnejma nohama a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, co je ale důležitý, má to příplatkový luxusní audio. No a Radio MB tam hraje fakt krásně. A vlastně, pojďme to svíst na to, že jsem potřeboval pořádný audio. No a zrovna bylo v elektromobilu. Hold, nedá se svítit. Kamarádi, my jdeme do další muziky a já už tu s vámi budu až do konce týdne, pokud tedy nepojedu nakupovat nějaké další auta. No a jdu vám muziku právě teď servírovat. Ed Sheeran, Down Low nebo Rimini Project jsou před námi. Mějte fajnový úterý.
1: Radio MB.
2: MB. MB. MB. MB. MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: Genesis Invisible Touch, tak to byla muzika úterního odpoledne na rádiu MB. Kamarádi, my jsme si odstartovali naší letní festivalovou sezónu minulý týden čarodějnicema. Já věřím, že jste si to užili, ať už jste vyrazili kamkoliv. Na výběr jsme opravdu měli. No a doufám, že jste do té nové sezóny, jak se říká, vstoupili tou správnou nohou, protože teď už to pojede. Kamarádi, před námi valečovské léto, taky Bolka Fest už za necelý měsíc. Budeme tu v Bolce mít rovnou 3 koupák festy, September Fest a spoustu dalších parádních akcí. Takže doufám, že minulý týden jste si to vyzkoušeli a teď už pojedeme na vostro. Valečovské léto, také to nám startuje už za 10 dní. 15. května kapela Čechomor, Argema. No během léta si dáme třeba taky Harley, Komunál, Alžbětu, Valda Gang, Debil Heads, Arakain, Monkey Business, Anu, Kam, Nyagu až Dorp, Vohnouty, Trautumberky, Alkeholy a mohli bych asi pokračovat ještě dlouho. Zkrátka hudební a festivalová sezóna budíš zahájena. No letošní rok opět uzavřeme spolu v listopadu v Bezně, přátelé, takže se přes léto rozehřejte a nezapomeňte taky na 14. listopadu 7. narozeniny Rádia MB v kulturním domě v Bezně. Už jsme z toho udělali takovou tradici, toto místo máme hodně rádi. No a za námi tam dorazí pekař Kuba Děkán, taky Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo Green Day Revival. Ještě nám tam přibyla vlastně kapela Alchymie, takže budeme to mít takovej malej rádiovej festáček na konci roku. Takže si společně dáme takovej výklus, ale rozhodně to bude stát za to. Takže mrkněte na to, KD Bezno 14. listopadu a vy už teď si můžete pořídit lupeny na portále Ticket Life. No, je toho před námi opravdu hodně, takže se šetřete, nabírejte síly, bude to náročný, bude to jízda, stejně jako tady u nás. A tady dorazí ještě docela Isaac Elliot nebo Michal Hrůza. No po 15. pokračujeme s odpoledním úletem. Užívejte úterní den.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou

za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Pohodové úterý. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s rekonstrukcí průtahu obcí Vlkava na Mladoboleslavsku. Práce po celou dobu omezují provoz jen částečně. Doprava je řízena kyvadlově. Uvedení zrekonstruovaného průtahu do provozu se předpokládá nejpozději během července. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Zachová onen strop těch zhruba 50 000 na obecně zdravotní benefity, ale vydělí programy prevence, které za nás jsou nejzásadnější, do speciálního daňového režimu, kdy vlastně tyto budou nově daňově uznatelné a budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
3: Sport.
1: Druholigový tým volejbalistek ŠKO Energo Mladá Boleslav má za sebou úspěšně zakončenou sezonu. Před jejím začátkem došlo v týmu k několika změnám. Tou nejzásadnější byla změna na trenérském postu, kam se vrátil Jan Devátý. Bilance 15 výher a 5 porážek znamenala po základní části 3. místo. V play-off narazil tým na jednoho z hlavních favoritů soutěže, Strakonice, na které tentokrát nestačil. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový úterní den.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Na Česko se řítí bouřky a prudké ochlazení, no také tohleto člověk určitě nechce při úterku číst, kor když za sebou máme také teplý, až bych se nebál lehce dotknout slovíčka tropický víkend. No a nás se čeká další, a to opět prodloužený. A tak nám tyhle ty výhrušky rozhodně radost nedělají, kor potom, co my jsme včera u bráchy napustili bazén. No a jak to tak u nás bývá, než se stihne ohřát, tak tady budeme mít zase teploty na nule. Ale já doufám, že tohleto jsou hodně černý a hlavně hodně přehnaný vyhlídky. No pokud třeba v noci sprchne, vem to čert. Takže nebudeme věšet hlavu, ale každopádně využívejte každou chvilku slunce. No a my jdeme už dneska vyzkoušet právě zmíněný bazén, tak uvidíme, jestli už to půjde. A zítra vám dám vědět. Klidně mi napište, jestli jste taky takový blázni a jestli už napouštíte vaše bazény a jestli už jste do něj třeba i zkoušeli vlíst. My už teďka každopádně ale skočíme do další muziky. Madhouse, Fate Magazine, Slza anebo právě teď Mirai posílám za vámi. No a za chvilku mrkneme taky na to, co se může stát, když to budete přehánět s filtrama vašich fotek na sociálních sítích. V tuhle chvíli ale pokračuje muzika. Jste s Rádiem MB a jste s odpoledním úletem ještě do 16.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Tomu, co vidíte na internetu nebo na sociálních sítích, samozřejmě nemůžete věřit a platí to dvojnásob právě třeba u fotografií. Hele, co si budeme povídat, kolik fotek vyfotíme, než se nám nějaká líbí, než je nějaká publikovatelná a zveřejnitelná. Já tady nepoužívám úplně takový ty filtry, ale samozřejmě fotku, kterou umístíme na Facebook, tak tu pečlivě vybírám a není jednoduchý s mým ksichtem něco publikovatelného vyfotit, ale někteří se vyžívají právě v těch filtrech, který dneska umějí opravdu zázraky, no a tak se skutečností to většinou pak nemá nic moc společného. Nejhorší, co vám se může asi stát, je to, že na domluvený rande přes seznamku nebo přes sociální sítě dorazí úplně někdo jiný, respektive ta samá osoba, ale bez těch filtrů, no a to potom člověk někdy může zůstat koukat. Ale co je horší, je třeba to, co se stalo jedné 30-leté ženě v Mexiku. Ta byla pohřešovaná, no a její hledání zkomplikovaly fotky, podle kterých jí policie hledala. Tyhle ty fotky totiž policie převzala ze sociálních sítí, no a byly natolik upravený těma filtrama, že neodpovídaly jejímu skutečnému vzhledu. No také místo rychlý identifikace vzniknul na internetu zmatek a rozjela se debata o tom, jak moc můžou filtry v krizových situacích uškodit. Ženu naštěstí tedy nalezli, trvalo to celý 4 dny, ale byla živá a zdravá. Takže i tohle se může stát, pokud na svých fotkách, na sockách budete lhát.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Když jsem byl ještě školkou povinný, maminka četla mi pohádky před spaním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat jsem.

0: Kapelu Siluety jsme minulý týden přivítali u nás na krásné louce v rámci čarodějnického reje. Mimochodem, kluci vás moc pozdravujou, no a nechali mi pro vás taky dárek. Jsou to podepsaný paličky od bubeníka Tondy Matyáska, mám vám je prý předat. Já jsem to chtěl teda tak trošku zatlouct, chtěl jsem to zatajit a nechat si je, protože mně se tyhle ty věci líbí, ale já to neudělám, já je přeci jen pošlu mezi vás. Takže pokud byste třeba chtěli, napište mi do našeho chatu na webu radiomb.cz a nebo na náš facebookový messenger, já jednoho z vás vyberu. No tenhle ten dáreček od kluků ze Siluet rád předám. Teď už ale jdu předat mikrofon, protože do studia míří Roman. Já se s vámi loučím. 16. klepe na dveře, no a to znamená, že moje směna právě skončila. Ode mne ještě na závěr letí Shenis, I love your smile. No také já doufám, že se usmíváte a že se budete usmívat dál s muzikou a s Rádiem MB. V tuhle chvíli se s vámi loučí Lukáš Náhlovský, těším se zítra opět se 14. hodinou. Mějte se fajn a čau!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: počasí.
1: Česko čeká během úterý výrazná změna počasí. Odpoledne a večer dorazí do Čech přeháňky a bouřky, které mohou být místy silné. Nejvíce srážek zasáhne západ a severozápad území, pro které meteorologové vydali výstrahu od čtvrtečních 14 hodin do půlnoci. Bouřky mohou přinést prudký déšť i nárazy větru. Dnes ještě naměříme 23 až 27, lokálně i 28 stupňů.
2: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, další zprávy jsou tady, přeju hezký den. V pátek si připomeneme 81. výročí ukončení druhé světové války. V Mnichově Hradišti bude vzpomínkový akt zahájen hymnou, která v pravé poledne rozezní městský rozhlas. Ve 13 hohodin bude setkání u bysty Tomáše Garrigua Masaryka ve Veselé. Ve 2 odpoledne proběhne pietní akt v Tyršových sadech v Mnichově Hradišti a v 18 hodin rozzáří radnici barvy republiky. Ředitel jiřícké věznice Zdeněk Herman je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončil Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení.
1: Sport.
2: Potvrzeno, hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek naposledy působil v Mladé Boleslavi. V posledním ročníku odehrál 52 zápasů s bilancí 4 branek a 15 asistencí. Zprávy končí, další muzika je tady.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a teď už také hodinu s Romanem. I v Mladé Boleslavi, stejně jako v dalších městech, máme samozřejmě sprejery. Kluci nám řádili v pondělí za Slovankou, kde pomalovali zeď. Ovšem zachytili je přitom městský kamerový systém. Já jsem koukal na to, co hezkýho kluci namalovali. No nic moc teda, jako ještě mají na čem pracovat. Každopádně byli to děti kolem 11-12 let. Některé strážníci dopadli, no a ti teď mají co vysvětlovat. No a rodiče teď pravděpodobně budou mít co platit. My jsme teda jako malí zkoušeli ledacos, já jsem jednou v životě tuším pomaloval nějakou značku, byl jsem teda rázem obrovský gangster, ale jinak mě třeba spreje vůbec nelákali. Každopádně kluci, info pro vás, v Mladé Boleslavi existují legální graffiti plochy, kde můžete legálně tvořit, například v Dukelské ulici za kulturním domem, která slouží k nácviku. Další legální stěna byla v minulosti u 6. základní školy. Tahle zeď je za Slovankou, tak ta mezi legály bohužel nepatří. Jedeme dál, Klaudiím můžeme popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Další muzika je právě pro ně.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Pěkné odpoledne, dnes večer přijde na řadu opět fotbal a Liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1 a dnešní odveta začne v 21 hodin. Já se musím přiznat, že se těším spíše na tu zítřejší odvetu mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain. Ten první zápas nabídl 9 gólů. Byla to neskutečná podívaná. Já jsem dlouho také skvělý fotbal neviděl, takže věřím, že zítra to bude pokračovat. Teď pokračuje Hodina s Romanem, za malou chvíli se budeme bavit pro změnu také o hokeji. Hezké odpoledne.
4: www.radiomb.cz
5: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Pěkné odpoledne, tak hokejistou sezony byl včera vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Stal se také nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Dvojnásobný mistr světa se výrazně podílel na vítězství Pardubic v základní části extraligy a následném zisku titulu. Novinářům ke svému ocenění řekl.
1: Tak samozřejmě je to příjemný, já jsem rád, že jsem měl dobrou sezonu. To hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, jo, před kola, prostě ty ambice nebyly takový a já už jsem to říkal ty 2 roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím, a takže za to jsem rád, že se mi to tak nějak splnilo.
0: Tak gratulujem Červus, ale jo, asi si to zaslouží. Jinak aktuálně to vypadá, že Roman Červenka by měl startovat i na mistrovství světa. V jednom týmu by se rád potkal s hvězdným útočníkem Davidem Pastrňákem z Bosnu. Momentálně to ale vypadá, že nejlepší český hokejista současnosti se trenérovi Rulíkovi omluví. Nevím, jestli se také těšíte na hokejové mistrovství světa. Ono, když je to takhle brzo po olympiádě, tak mám pocit, že to není úplně ono, že tam není takové to očekávání jako vždycky, ale věřím, že až přijdou první zápasy, takže nás to zase semkne a že budeme sledovat výkony českého týmu a že to třeba cinkne. Už se blíží 17. hodina, mikrofon předávám Davidovi, těším se na vás zase zítra odpoledne, tak čau.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Give me the reason. Am I staying or leaving?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Bylo 17 hodin. Radio MB.
4: Hezký úterní den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude v sobotu od 15 do 18 hodin konat u vodárenské věže setkání pro milovníky historie, letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce vodárenské věže. Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího Janďourka počkat na názor krajinářů a památkářů.
5: Když ta mezistanice, nebo respektive ta lávka tam nebude, tak nikdo z nás nebude mít nějaký problém. Důležité, aby se ta lanovka jako taková posouvala dál a to se udělala. Jo, takže za nás je to. Mezistanice je sloup, který tam bude. My teďka čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EI a krajinného rázu. Já jsem vždycky říkal, že ve chvíli, když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat ten krajinný ráz, řeknou, že to není vhodné, tak okamžitě ta lávka končí.
1: Sport.
4: Hokejisty Mladé Boleslavy čeká letní příprava. Ta začne 11. května týmovou a individuální přípravou mimo led. Začátek týmové přípravy na ledě připadne na 27. července. Zprávy jsou za námi. A tak se vracíme k muzice. Příjemný poslech.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Ladíte Rádio MBS, 125. den roku 2026 pokračuje. Nejvyšší teplota tento den byla naměřená v roce 2003, tehdy bylo 28,4 stupně Celsia, ta nejnižší rok 1864, minus 0,5. Svátek slaví Klaudie, narozeniny třeba britská zpěvačka Adele, anebo český herec Marek Vašut. Oběma přejeme všechno nejlepší. Užívejte úterý.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: MB. MB.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
1: No.

0: Super den s rádiem MB vám přeje úterý 5. května. No a jak to bude vypadat zítra s cenami nafty a benzínu, tak nejvyšší povolená cena nafty stoupne o 9 haléřů oproti dnešku na 44,68 koruny za litr. Benzín budou moci pumpaři prodávat maximálně za 44,46 za litr, což je o 17 haléřů dražší než dnes. No tak není to nic levného, ty pohonné hmoty, co říkáte.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: Tady je Radio MB, já vám přeju krásný den. Dnes je úterý 5. a kdybyste náhodou nevěděli, co dělat ve čtvrtek 7., tak v 17 hodin můžete kouknout na další hokejovou přípravu před mistrovstvím světa, a to na zápas Česko-Švédsko. Teď se loučím, mějte se úžasně a zítra zase naslyšenou.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodové úterý. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s rekonstrukcí průtahu obcí Vlkava na Mladoboleslavsku. Práce po celou dobu omezují provoz jen částečně. Doprava je řízena kyvadlově. Uvedení zrekonstruovaného průtahu do provozu se předpokládá nejpozději během července. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. Půjde například o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Zachová onen strop těch zhruba 50 000 na obecně zdravotní benefity, ale vydělí programy prevence, které za nás jsou nejzásadnější, do speciálního daňového režimu, kdy vlastně tyto budou nově daňově uznatelné a budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
1: Sport.
0: Druholigový tým volejbalistek ŠKO Energo Mladá Boleslav má za sebou úspěšně zakončenou sezonu. Před jejím začátkem došlo v týmu k několika změnám. Tou nejzásadnější byla změna na trenérském postu, kam se vrátil Jan Devátý. Bilance 15 výher a 5 porážek znamenala po základní části třetí místo. V play-off narazil tým na jednoho z hlavních favoritů soutěže, Strakonice, na které tentokrát nestačil. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový úterní den.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla svůj život, o našich snech se tak krásně snilo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlit bez něj, nemám proč se pořád znova na start vracet. Dva co jedno tak moc chtějí, nestačí s Bohem jako když nám bylo 20. Mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám, padl

se víra a papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, burážní svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměj, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od ní nechceš ke mně vracet, co má a co ne.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den.
1: Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: www.radiomb.cz.
10: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Řekla si zlý věci, máš strach, jak to s náma bude, já to chápu, hrdost, ale není pýcha. Víš, že jinou nechci, když tě vidím, jak se směješ, je snaží, i když přestávám často pak dýchat. Jen teď moje srdce drásá, když víš, že mou vlastní zemi právě drtí kroky šíleného obra. Dobře chápem oba, že mír není zdarma, každá ztráta dobra je vždy pro svobodu lidí prohra. Těm, co chtějí lítat, občas realita stříhá křídla, ale snažíme se dát jí vlastní význam. To jen zpečetila slabá víra, ten strach, co se stane s námi, brání překonat ty temný místa. Naivní či hrdina, hranice tu bývá tenká, nejsem zas tak prostě něco o životě vím. I tak stojím na peronu s kufrem, ví, že musím, i když to, co nemáme svý moci, asi nezměním.

Ještě mě viníš, ale odpověz mi na otázku, jak to ty ve svém srdci doopravdy cítíš. Nejde se jen umenšovat jako slabá oběť, končit zamotaná v jeho neprostupných sítích. Tohle není život, o kterým si loni snila, ani já jsem o něm, ale nesnil, moje milá. Když zavřu oči, cítím dotek tvojí ruky, jako bys tu se mnou alespoň na malou chvíli byla. Čekáš vědeně jako maják na útesu, jeho světlo povede mě, až se budu blížit stále. Co teď asi právě děláš ve vzduchu, je cítit jaro, jen bychom se spolu líbali a smáli. Tam, kde se jeví, že už žádný život není, že je všude jenom popraskaná, vysušená zem. Tam, kde už nejmín čekáš překvapení, narazíme jako my dva spolu nečekaně na pramen. Narazíme na pramen.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.cz.
1: Yes.
2: It is not that funny.
1: That's not.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

Radio MB.cz.